vše kolem vleče. Pomalým tempem se šlápnu plyn zdvižené. Palce vítám, možná, že zastavím.

Portrét majora vo výslužbe Jána Micišina pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek. Slovenský rozhlas, august 2026.